0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Rádio v Nitre.
2: Spomínam, když jste hrá před léty.

Bombóny hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: prachy. Si...
1: Je krásne opitá, mám chuť sa jej spýtať, či si nedá drink so mnou. Srdce mám zavreté, láska len na večer, svedom.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačknul ABCD, no a už ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

směrem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj vůbec sensu můžu sedět volí. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Môj táta vždycky říkával, a je to moudrý muž, vždycky říkal synu, neber do ruky ten nůž. Ale já ho nikdy neposlech a nůž do ruky vzal a brutálně se celý pořezal. Moje máma vždycky říkala, když stála u plotny, synáčku můj drahý, prosím, nechoď pomoct mi. Ale já jí pomoc šel a jí to lezlo na nervy, páč jsme pak vždycky museli jíst z konzervy.

kus IKEA. Ten večer poprvý jsme spolu s sanitkou jeli, nebo jak jsem tenkrát řekl, že kuchyň vymaluju nám. Ten večer poprvý jsem sanitkou jel sám. Vzpomínáš, jak si chtěla přibít poličku, ta doteď na zdi drží i s kusem mýho malíčku. Nebo jak jsem loni slíbil, že ten lustr opravím, dodnes večeříme pod mě, vždyť já vím.

za to sem však dobrá kot kosti. Až jednou postavím ti dům, kde radši bydlet k sousedům. Až budeš chtít strom zasadit, nech si na fórech poradit. Až budeš chtít splodit syna, tak to bych možná mohl dát. I když jak se znám, tak i na stej pokus budem z tý holčičí jméno vybírat.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já.

Ty si tak schopný muž, tak všeho schopný muž, ty si tak drahý host a já mám tě už dost. Tak čau.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám a vy ne.

Jendi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit klíč. Buď zdráv a sám se spas, se mnou ztrácíš jen čas, škoda, patří sem zlik, mám tvou školu, tak snad dík a čau.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
2: laskavá náruč
1: i zběsilý hled.

0: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!
1: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už.

smutnou cestou. Sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, let holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a naše mesto.

0: Plnú nádrž, prosím.
1: Je tu niekde telefón? Haló, haló, to som ja, lásko. Ne, neučíká to. Je poledne a ja už bych spal. Ten čaj som už dopil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko. Ja jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma sním.

Nalej mi, kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. Věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak ve dveřích s ní cizí chlápek stál. A tak jsem řekl jen, s bojem, lásko.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Tequila! Non-Stop! Učača!
2: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klaun, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce, kolem

Motivem jednání pachatele může být někdy taky mimo jiné třeba i žárlivost. Já bych vám to zase dokumentoval na jednom nesmírně drastickém příběhu ze života, kdy před soudem stál obžalovaný manžel, který byl souzen pro způsobení těžké újmy na zdraví. Velice miloval svoji manželku, trochu na ní žárlil. Jinak naprosto slušný, bezúhonný člověk, zase jenom pro ilustraci. Jeden ze sousedů, slyšen jako svědek, uvedl o tomto obžalované manželovi mimo jiné toto, cituji. Jmenovaný je v obci znám jako veliký dobrák, který za svoji manželku uklízí byt, chodí nakupovat, myje nádobí, takže má v širokém okolí přezdívku starý vůl. A tento manžel tady stál před soudem a ani tomu soudu nebylo zpočátku příliš zřejmé, jak vlastně právně celou věc posoudit.

stejně jak předvčírem Lojza i dnes protáhnul se dírou v plotě. Cestu mu vozářil měsíční jas a Lojza náramně stuhnul, na strženou léčku uviděl včas.

Produkt lojzíků dokončil let, čelisti se vymrštili. Sotva kdy lojza

Vím, že jsem slíbil tolikrát, že ti snad postavím i hrad. Vím, že jsem slíbil, ale teď ti mám chuť uletět.

sedíš na věži a doufáš, že čas neběží, tak už si zapni megafon a pošli aspoň to. Už je to víc než století,

drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování za

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

Ta noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když

práskal sebou ovadu. Holka na klíně, na kruji ve víně, takovek mám plík a přece v tom nevině. A srdce moje, duše moje, užívejte naplno, na Krchově budou vědět, kde jsem nežil nadarmo.

0: A když jsem přišel domů, zazvil křik a vztek. Vteřinu jsem neváhal, odepěl si opasek. Nejdřív karník o tom ven a nakonec si moje žena. Po takový noci to byla hrozná dřina. Holka na klíně a kruhy ve víně. Bankově kváplý kapři jsem v tom revině. A srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchovi budu vědět, že jsem nešel na darmo. Srdce moje, duše moje, užívejte naplno. Na krchovi budu vědět, že jsem nešel na darmo. Zítra se uvidíme.
1: Zítra se neuvidíme. Děkujeme vám.
2: Děkuji moc.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Rádio v Nitre.
1: Až mi zítra ráno v 5 ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví. Z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si,

Škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

zrno obracet. Já u zdi budu stát, tak přilož na oheň a smutek v sobě skryj, prosím, nezapomeň.

jsem dál a pak jsem se nakonec přece jen vschopil, což jsem sám nečekal a najednou jsem stál uprostřed místnosti. Pane bože, fakt příjemný. Chvilku jsem koketoval s myšlenkou přisednout k někomu, kdo se mě asi tak štítil nejvíc, ale neměl jsem dost sil ani na prázdný gesta. Příjemný. A pak jsem se nakonec přece jen rozhoupal a musel jsem se dostat domů. A já jsem to zvládnul, já jsem to zvládnul. A doma nebylo nic, co by jakože připomínalo domov.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
2: Vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívaj a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě, nečekuj.

Co je? Já otevři, neotevřu. Jsem já, nejsi. Jsem to já. Tak mi to dokáž. Zaspívej mi náš poslední hit. Bidi, bidi, bá.

otevření, že si vlastně zbytečná, jak malá piha skrytá pohledu.